i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dál však lidé. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit.

0: Barbína nakena, sojka mě špičkuje, z pšenice, prý jako socka sem stálice, chuděra, senilní, zmatená, byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen, vzpomínky chroupám jak paralen, jsou léta tučná i hubená. Tam se zda alespoň Božena najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
1: Ty snad si,
0: řekla mi,
1: špatnej sen. Ale co, v životě plným změn.

stín se zobanem ptakopiska si odřek další stíny nosí. Ta louka, kudy šli jsme bosí, má odevzdanost letovis.

kotř oblohy je náhle nízká a v sadech zaváhaly vosy. Snad něco na nás vzpomnělo si a teď to z břehu na břeh píská. Jak psovod na